Upokojte sa! Upokojte sa! On sa určite vráti! On sa vráti! Upokojte sa!

je postavíme na zem, jenom na chvíli, jenom na chvíli, jenom na chvíli.

vrah z černé limuzíny. Na něj háže kytici. Hrst bankovek na rakev a na svíce.

jako drahokam proti měsíci. Vzduchem zavonilo šalvěm a skořicí.

nech je moje srdce radšej cieľ, než by bylo zlostne na povel. Nech je radšej štvaný dezertér, než by zradilo svoj smer. Bože, radšej si